Zvězde, zvězde, daleko ste, ištěm pute i ištěm moste, rádo by k vám poblíznoj stázi, ar na zemlí.

0: Dobrá glasba, boljša glasba, narodna glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.

zpěvaném Heraklie. Za našeho míchu Chadiča. Nejdělší živinice Kalesia.